kočky, čtyři talíře, vyzdobené sluníčky, přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádek.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: co to občas nedá zniesť.
1: Letná pohoda s hitmi vášho života. V rádiu Melody.

0: hudba, krásne spomienky. Rádio Melody hrá hity vášho života.
1: Až jednou na rohu oslovím děvče a začnu o lásce pět.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hrej, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrý dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tvý roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan, byl to hloubej špás, když si v noci vyšel ven, snad ses trochu třás.

však prach nezmení na ventilky a kukuriadu na hrášok malilinky. Pozri, na prste máš prsteň zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. Pozri, na prste máš prsteň zázračný, nezaručí ti však život senzačný. Ak ho však chceš, tak ja ti ho dám. V rozprávkach to obyčajne trochu iné.

0: Dva to své víme.
1: České a slovenské hvězdy.
2: Robinson bylo mé jméno a kapsy tak prázdné jak do prázdné.
1: Vaše obľúbené pesničky.
3: Zkoušky z lásky sú bez dámo. Zkoušky z lásky o nezdámo.
1: Československé hity vášho života.

Československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

0: československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
1: Tancujem s tebou, rád je mi s tebou, hej.
0: Každý večer v Rádiu Melody.

Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Československé hity vášho života. Hráme.

Karton na obovek a taký porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: traje. Sí.
1: Československé hity vášho života.
2: Učiteľka tanca ma naučí, ako dámy držať náručí.
1: Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky.
3: Čítali chvátej SOS, ať sem i zítra, čím sem dnes.
1: Každý večer v Rádiu Melody.

československé hity vášho života. Hráme vaše obľúbené slovenské a české pesničky. Každý večer v Rádiu Melody.

čtyři talíře vyzdobené sluníčky přímo od malíře, cukru na pět hromádek, čtyři knížky pohádky.

Já vím. Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?